čas rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit. Až se pískne, zamíříš na Edinburgh. A já v davu tu zůstanu sám. Jako malou tě před sebou vidím furt.

0: V Albertu nám záleží na tom, abychom neplýtvali. Proto je tu nový katalog plný produktů, které šetří přírodu i vaši peněženku. Třeba pražma královská 100 gramů za 27,90 nebo krevety loupané za 159 korun. Albert.
1: Žijte naplno.

0: Navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vaniš, důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vaniš gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
4: Jdeme na to!
3: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
5: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Bref má něco úplně nového.

0: Nový brev Color Auto Active.
1: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
2: Intimní mici pěna Chilinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Moment.
5: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
6: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
7: Tyjo, podepsaný kopiteli.
8: Zdarhoši.
9: Čau, pájo.
10: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
8: Snad stojí, ne?
9: Jasně, tady normálně.
10: Stojí.
8: No 7 mega.
10: Oh, co jsem si i typoval.
11: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
12: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
13: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
12: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
10: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
12: Jasně.
14: Co je to virtuální baterie?
15: Virtuální baterie ukládá...
16: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
17: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
18: Zlevněte si v Tetě akční ceny díky kuponům. Získejte dodatečnou slevu 40% na všechny Nivea, antiperspiranty, deodoranty a sprchové gely. Nebo ušetřete dalších 100 korun na produktech Ariel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
19: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší?

0: nejlepší. Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz, dva.
1: Tak ještě prosím srovnejte děti.
0: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Sorry.
1: No.

0: V Albertu nám záleží na tom, abychom neplýtvali. Proto je tu nový katalog plný produktů, které šetří přírodu i vaši peněženku. Třeba pražma královská 100 gramů za 27,90 nebo krevety loupané za 159 korun. Albert.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
4: Jdeme na to!
3: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna. S Mini na Max. Bohemia Mini.

0: Je na Chili No Rinds s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Takže jedeme za Šulcíkem.
2: Neboj, jsme na cestě pasta.
3: Tady je to. Entre
4: deux parasols.
5: Bonjour! To bude asi pro tebe, co?
2: Předávám.
6: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
5: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
7: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
8: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který pořád nezdražuje?
9: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde. Tak zákazníkům zlevníme.
10: No, to je pěkný, kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
11: Třeba právě teď.
12: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
13: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
14: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
15: Tak ještě prosím srovnejte děti.
14: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
16: Oh.
17: Oh.
16: Oh, moment.
17: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
18: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
19: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
20: Bref má něco úplně nového.

0: Zóna.
1: Nový Bref Color Auto Active.
2: Maximální úspora v drogerii Teta. Zubní pasta Lakalut Active za skvělých 59,90. Nebo objevte slevu 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
3: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
1: Tak ještě prosím srovnejte děti.
0: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: V Albertu nám záleží na tom, abychom neplýtvali. Proto je tu nový katalog plný produktů, které šetří přírodu i vaši peněženku. Třeba pražma královská 100 gramů za 27,90 nebo krevety loupané za 159 korun. Albert.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
7: Tyjo, podepsaný kopiteli.
8: Le filet tendu. Zdar, hoši.
9: Čau, pájo.
10: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
8: Snad stojí, ne?
9: Jasně, tady normálně.
10: Stojí.
8: No 7 mega.
10: Oh, co jsem si i typoval.
11: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
12: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
13: Moment.

0: Co? Co pak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
1: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
2: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
3: Třeba právě teď.
4: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
5: Pěna Chillinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
6: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
7: Jdeme na to!
6: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
8: Bref má něco úplně nového.

0: Jedinečná nabídka v drogerii Teta. Připravte se na letní dovolenou s vybranými produkty na opalování oblíbených značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb se slevou minimálně 40%. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Albertu nám záleží na tom, abychom neplýtvali. Proto je tu nový katalog plný produktů, které šetří přírodu i vaši peněženku. Třeba pražma královská 100 gramů za 27,90 nebo krevety loupané za 159 korun. Albert.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život.

0: Podsrovnaný raz, dva.
1: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
0: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
6: Bref má něco úplně nového.

0: Nový Brev Color Autoactive.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Chillin' Rinz s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
2: Jdeme na to!
1: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
3: Takže jedeme za Šulcíkem.
4: Neboj, jsme na cestě, pasta.
5: Tady je to!
6: Bonjour! To bude asi pro tebe, co?
4: Předávám.
7: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
6: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
8: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
9: Oh.
10: Oh.
9: Oh, moment.
10: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
8: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
11: Zlevněte si v Tetě akční ceny díky kuponům. Získejte dodatečnou slevu 40% na všechny Nivea, antiperspiranty, deodoranty a sprchové gely. Nebo ušetřete dalších 100 korun na produktech Ariel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám. Hm.
12: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
13: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
14: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
15: Třeba právě teď.
16: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
17: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
18: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
17: Jo, jasně.

0: jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
1: Tati!
0: Neomezený tarify.
2: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Velké změny vznikají krok za krokem a se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.

0: Někdy hledáme signál.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
2: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: V Albertu nám záleží na tom, abychom neplýtvali. Proto je tu nový katalog plný produktů, které šetří přírodu i vaši peněženku. Třeba pražma královská 100 gramů za 27,90 nebo krevety loupané za 159 korun. Albert.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně.

0: Jasně, častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se spornami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první tři měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
2: Bref má něco úplně nového.

0: dokonal.
1: Nový Brev Color Autoactive.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
3: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
4: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
5: Třeba právě teď.
6: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
7: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
8: Jdeme na to!
7: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
9: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
10: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
9: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
11: Tati!
9: Neomezený tarify.
12: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Tyjo, podepsaný kopiteli.
14: Le filet tendu entre deux.
15: Zdar, hoši.
16: Čau, Pájo. Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
15: Snad stojí, ne?
17: Jasně, tady normálně.
16: Stojí.
15: No 7 mega.
16: Oh, to jsem si i typoval.
18: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
19: Intimní cípě na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
20: Maximální úspora v drogerii Teta. Zubní pasta La Calut Active za skvělých 59,90. Nebo objevte slevu 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
21: Oh.
22: Oh.
21: Oh, moment.
22: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
23: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku.
24: Omoda.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit. Až se pískne, zamíříš na Edinburgh. A já v davu tu zůstanu sám. Jako malou tě před sebou vidím furt.

0: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
1: Tak ještě prosím srovnejte děti.
0: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: V Albertu nám záleží na tom, abychom neplýtvali. Proto je tu nový katalog plný produktů, které šetří přírodu i vaši peněženku. Třeba pražma královská 100 gramů za 27,90 nebo krevety loupané za 159 korun. Albert.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: Jedinečná nabídka v drogerii Teta. Připravte se na letní dovolenou s vybranými produkty na opalování oblíbených značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb se slevou minimálně 40%. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: Dobré, jedno giga kombo s hranolkama.
10: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
9: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
11: Tati!
9: Neomezený tarify.
12: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
14: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
15: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
14: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
16: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
14: Jasně.
17: Co je to virtuální baterie?
18: Virtuální baterie.
19: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
20: Velké změny vznikají krok za krokem a se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
21: Moment.
22: Konečně.
23: Jsem oslněvě stylová.
11: Jsem Omoda 7.
18: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku.
21: Omoda.
22: Bref má něco úplně nového.

0: Nový brev Color Auto Active.
1: Takže jedeme za Šulcíkem.
2: Neboj, jsme na cestě, pasta.
3: Tady je to. Filet tendu entre deux
4: parasols. Bonjour! To bude asi pro tebe, co?
2: Předávám.
5: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
4: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
6: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.

vidím, jak mizí v minulosti, co jsme budovali. Cokoliv oproti tomu se zdá jak banalita. Mám pocit, že už to nezvládnu slepit dohromady. Yeah. Hádám, že musím zabít starý já, aby to nový mohlo jen tak volně lítat a žít. Co dělat, když už chlast nezabírá na to, abych vymazal z hlavy, co jsem nechal si vzít.

Albertu nám záleží na tom, abychom neplýtvali. Proto je tu nový katalog plný produktů, které šetří přírodu i vaši peněženku. Třeba pražma královská 100 gramů za 27,90 nebo krevety loupané za 159 korun. Albert.

0: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
1: Tak ještě prosím srovnejte děti.
0: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
5: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Tyjo, podepsaný kopiteli.
8: Le filet tendu entre deux. Zdar, hoši.
9: Čau, pájo.
10: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
8: Snad stojí, ne?
9: Jasně, tady normálně.
10: Stojí.
8: No 7 mega.
10: Oh, co jsem si i typoval.
11: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
12: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
13: Bref má něco úplně nového.

0: Kona.
1: Nový Brev Color Auto Aktiv.
2: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
3: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
2: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
4: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
2: Jasně.
5: Co je to virtuální baterie?
6: Virtuální baterie.
7: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
8: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
9: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
8: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
10: Tati!
8: Neomezený tarify.
11: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Zlevněte si v Tetě akční ceny díky kuponům. Získejte dodatečnou slevu 40% na všechny Nivea, antiperspiranty, deodoranty a sprchové gely. Nebo ušetřete dalších 100 korun na produktech Ariel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
13: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
14: Jdeme na to!
13: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
15: Oh.
16: Oh.
15: Oh, moment.
16: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
17: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku.
18: Omoda.
19: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby...

Vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčení?

až jednou zaklepu na nebeskou pránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi? A já na to, že kdeže? A já na to, že kdeže? Až budu jednou

0: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
1: Tak ještě prosím srovnejte děti.
0: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
4: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Cítě na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
8: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
9: Bref má něco úplně nového.

0: Zóna.
1: Nový brev Color Auto Active.
2: Takže jedeme za Šulcíkem.
3: Neboj, jsme na cestě, pasta.
4: Tady je to. Filet tendu entre deux
5: parasols. Bonjour.
6: To bude asi pro tebe, co?
5: Předávám.
7: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
6: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
8: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
9: Oh.
10: Oh.
9: Oh, moment.
10: Oh. Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
8: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
11: Velké změny vznikají krok za krokem. A se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
12: Maximální úspora v drogerii Teta. Zubní pasta Lakalut Active za skvělých 59,90. Nebo objevte slevu 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
13: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
14: Jdeme na to!
13: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
15: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
16: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
15: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
17: Tati!
15: Neomezený tarify.
13: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
19: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
18: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
20: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
18: Jasně.
21: Co je to virtuální baterie?
22: Virtuální baterie ukládá...
23: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

Je, ahoj, pořád ti to sluší. Věř mi, že...

0: pokaždé, když nakupujete stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
6: OK, všichni, jdeme na to.
7: Pojďme mluvit o vlasech.
8: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
7: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
8: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
9: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
10: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
11: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
12: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
13: Momo?
14: Feel bonbon.
15: Ricola.
16: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
17: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
16: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
18: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
16: Jasně.
19: Co je to virtuální baterie?
20: Virtuální baterie.
21: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
22: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
23: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
24: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
25: Jedinečná nabídka v drogerii Teta. Připravte se na letní dovolenou s vybranými produkty na opalování oblíbených značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb se slevou minimálně 40%. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
26: Tady je vaše zásilka.
27: Chlape,
0: Je se všude.
1: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
0: Super.
3: Uložte se SanDiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datart.
13: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
15: A je to tady.
20: Šediny?
15: Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
26: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
27: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
28: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
29: Očko tě zve do kina.
30: Jsem byl prostě mladý a blbej.
31: Byl jsi debil.
32: Tábor musí zůstat v rodině.
33: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
34: Mě nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
35: Bacha, kluci, je tu hygiena.
36: Kolikrát si děti koupou?
33: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
31: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
32: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.

0: Zlevněte si v Tetě akční ceny díky kuponům. Získejte dodatečnou slevu 40% na všechny Nivea, antiperspiranty, deodoranty a sprchové gely. Nebo ušetřete dalších 100 korun na produktech Ariel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Aktiv Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
6: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
7: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
12: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
13: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
15: Tak, co je s tím grillem?
16: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
15: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
16: A fakt, jo?
15: Kdo to byl?
17: Influencer, ten přes ceny, užívej si víc, co méně.
18: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
19: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
18: O co jde?
19: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
20: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
21: Já taky.
22: My taky. Taky.
23: Já taky.
24: Úsměv.
25: iPhone.
26: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
27: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
28: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
29: Jdeme na to!
28: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
30: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
31: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
32: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
33: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
0: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
1: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
2: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
3: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
2: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
4: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
2: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Já vás biju ještě.

0: Sorry.
1: No.

0: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
4: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
3: Na tisíce produktů.
4: A máma se vždycky ráda odváže.
3: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
5: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
3: Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
7: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
8: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
9: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
10: Bonbon? Bonbon.
11: Feel bonbon.
12: Ricola. OK, všichni, jdeme na to.
13: Pojďme mluvit o vlasech.
14: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
13: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
14: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
15: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
16: Jdeme na to!
15: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
17: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
18: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
19: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
10: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
1: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
8: Zažijte z Cofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro 2 osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první 3 měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
4: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
3: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
11: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
16: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
11: Jasně.
20: Co je to virtuální baterie?
21: Virtuální baterie.
22: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
23: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
24: Maximální úspora v drogerii Teta. Zubní pasta Lakalut Active za skvělých 59,90. Nebo objevte slevu 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
25: Přivítejte Adama Mišíka,
26: Moniku Bagárovou,
25: Jakuba,
26: Rybo,
25: Tomáše Zástěru,
26: Mikýř,
25: Tereza,
26: Maško,
25: René Dan,
26: Monika Timková,
25: Petr,
26: Švancara,
25: Martin,
26: Hrano.
27: Jsme přátelé?
28: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
29: Nálikový látky až po samotným přelnu.
30: Správně, jsi šikulka.
31: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
32: Pojďte se podívat.
33: Nech do ní svoji nabíječku.
34: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
35: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
36: Vzpomínáte? To byla doba.

0: I'm a scatman.
1: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Pokaždé, když nakupujete stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Hned dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
6: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
7: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
8: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
9: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
10: Bonbon? Bonbon.
11: Feel bonbon.
12: Ricola. OK, všichni, jdeme na to.
13: Pojďme mluvit o vlasech.
14: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
13: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
14: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
15: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
16: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
17: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
18: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
20: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
19: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
21: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
0: Jedinečná nabídka v drogerii Teta. Připravte se na letní dovolenou s vybranými produkty na opalování oblíbených značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb se slevou minimálně 40%. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
11: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
22: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
11: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
23: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
11: Jasně.
24: Co je to virtuální baterie?
25: Virtuální baterie.
26: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
27: Velké změny vznikají krok za krokem a se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
28: Přivítejte Adama Mišíka,
29: Moniku Bagárovou,
28: Jakuba,
29: Rybo,
28: Tomáše Zástěru,
29: Mikýř,
28: Tereza,
29: Maškova,
28: René Dan,
29: Monika Tymková,
28: Petr,
29: Švancara,
28: Martin,
29: Hrada.
28: Jsme přátelé?
30: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
31: Nálikový látky až po samotným přelnu.
32: Správně, jsi šikulka.
33: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
28: Pojďte se podívat. A běž do ní svoji navíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
34: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
35: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Pokaždé, když nakupujete stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
4: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
3: Na tisíce produktů.
4: A máma se vždycky ráda odváže.
3: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
5: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
3: Užívej si víc za méně. Allegro.
6: OK, všichni, jdeme na to.
7: Pojďme mluvit o vlasech.
8: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
7: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
8: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
9: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
10: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
11: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
12: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bombo? Bombo?
13: Feel bonbon.
14: Ricola.
15: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
16: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
15: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
17: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
15: Jasně.
18: Co je to virtuální baterie?
19: Virtuální baterie ukládá...
20: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
21: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
22: Jdeme na to!
21: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
23: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
24: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
25: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
26: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
25: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris. Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
0: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
1: Pošlete vysoké ceny k ledu se slevou 20% na beznámrazovou lednici LG.
2: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Zlevněte si v Tetě akční ceny díky kuponům. Získejte dodatečnou slevu 40% na všechny Nivea, antiperspiranty, deodoranty a sprchové gely. Nebo ušetřete dalších 100 korun na produktech Ariel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Očko ti doporučuje.
1: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Teddy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
2: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

Jo, dávno nečtu komentáře, pás bych musel nechat všeho bejt. Možná na zíp onehdá vyl, spíš praotec hejt. Sousedova veranda je téma, který letí. Uklid svoji.

0: pokaždé, když nakupujete stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
4: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
5: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
7: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
8: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
9: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
10: OK, všichni, jdeme na to.
11: Pojďme mluvit o vlasech.
12: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
11: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
12: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
13: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon.
14: Feel bonbon.
15: Ricola. Maximální úspora v drogerii Teta. Zubní pasta La Calut Active za skvělých 59,90. Nebo objevte slevu 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
16: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
17: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
18: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
19: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
20: Třeba právě teď.
21: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
22: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
23: Jdeme na to!
22: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
24: Zažijte z Cofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro 2 osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první 3 měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
25: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
1: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
0: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
4: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost. These beautiful things that I've got, please stay. I
14: want you, I need you, oh God. Přivítejte Adama Mišíka,
23: Moniku Bakárovou,
14: Jakuba,
23: Rybo,
14: Tomáše Zástěru,
23: Mikýř,
14: Tereza,
23: Maškova,
14: René Dan,
23: Monika Timková,
14: Petr,
23: Švancara,
14: Martin,
23: Hrano.
26: Jsme přátelé?
27: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
28: Nájkový látky až po samotným přelnu.
29: Správně, jsi šikulka.
30: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
31: Pojďte se podívat.
32: Dej do ní svoji navíječku.
33: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
34: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
35: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
36: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Jedinečná nabídka v drogerii Teta. Připravte se na letní dovolenou s vybranými produkty na opalování oblíbených značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb se slevou minimálně 40%. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Borotalko deodorant.

0: jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
5: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
6: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
11: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
12: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
13: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
14: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
15: Chytré chlazení bez kompromisu. LG Dual Cool. Life's good. LG.
16: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
17: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
18: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
19: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
20: Pěkný kolo, to bych brala.
21: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
22: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
20: A fakt, že jo?
23: A ty jsi?
22: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
24: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve 3 krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
25: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
26: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
25: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
27: Na Klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
26: Já vás biju ještě.
28: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
29: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
28: O co jde?
0: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
1: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
2: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
3: Jdeme na to!
2: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
5: Očko tě zve do kina.
6: Jsem byl prostě mladý a blbej.
7: Byl jsi debil.
9: Tábor musí zůstat v rodině.
10: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
23: Mě nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
30: Bacha, kluci, je to hygiena.
31: Kolikrát si děti koupou?
10: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
32: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
9: Ale to druhý už to samou chybu neudělá.
33: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Light Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
1: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
2: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
3: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Tento týden rajčata šery za 39,90 a máslo v Bila klubu za 24,90.
5: Bila.
7: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti.

0: Teplenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
5: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
6: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
7: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
8: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
9: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambifor do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambifor do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambifor do koupelny. Výhodné nabídky na značku Ambifor najdete nyní v drogeriích Teta.
10: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
11: No to půjde těžko bez křídel.
10: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
11: Aha, a jak asi?
10: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
11: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
12: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
13: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
14: Jo, tady je vaše zásilka.
15: Chlape, jsi všude.
14: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
15: Super, tak hezký den.
16: Vám taky!
1: Richard, vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datart.
17: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
18: Přivítejte Adama Mišíka,
19: Moniku Bagárovou,
18: Jakuba,
19: Rybo,
18: Tomáše Zástěru,
19: Miký,
18: Tereza,
19: Maško,
18: René Dán,
19: Monika Tymková,
18: Petr,
19: Švancara,
18: Martin,
19: Hrada.
20: Jsme přátelé?
21: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
20: Nárokový látky až po samotným přelnu.
22: Správně, jsi šikulka.
20: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
19: Pojďte se podívat.
20: Dej do ní svoji navíječku.
19: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
23: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
1: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte,

0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
1: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
0: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
2: Volá vaše nádobí o pomoc.
1: So what?
2: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
3: Somat Mixi Gel, pro mě číslo jedna.
0: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
2: Bref má něco úplně nového.

0: dokoná.
1: Nový brev Color Auto Active.
2: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
3: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
4: OK, všichni, jdeme na to.
5: Pojďme mluvit o vlasech.
6: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
5: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
6: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
7: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
12: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
11: Na tisíce produktů.
12: A máma se vždycky ráda odváže.
11: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
13: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
11: Užívej si víc za méně. Allegro.
14: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
15: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon!
16: Feel bonbon.
17: Ricola. A je to tady.
18: Šediny?
17: Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
19: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro 2x silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
20: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
21: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
22: A dělají to taky ostatní?
21: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
23: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
24: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12.

0: 15 ryze hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
4: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
5: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
6: Naštěstí v balení Minis je dost opletek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
7: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
8: Ty brďo.
9: Prosím.
7: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
9: Akorát ho chytit.
10: Zaujímavé.
7: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
11: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
1: Volá vaše nádobí o pomoc.
2: So what?
1: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
3: Somat Mycí Gel, pro mě číslo jedna.
4: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou života. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
6: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
5: Na tisíce produktů.
6: A máma se vždycky ráda odváže.
5: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
7: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
5: Užívej si víc za méně. Allegro.
8: OK, všichni jdeme na to.
9: Pojďme mluvit o vlasech.
10: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
9: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
10: Potřebuji účes, který vydrží.
11: Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
1: Bref má něco úplně nového.

0: Cikuna. Nový brev Color Auto Active.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90.

0: 60 za 1 kilogram. Květák 1 kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
2: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
3: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
6: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
2: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
9: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
10: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
11: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
10: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
12: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
13: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon!
14: Feel bonbon. Ricola.
15: Přinesla jsem oplatky.
14: No, jsou dvě a úplně stejný.
15: Jako my?
14: My rozhodně nejsme úplně stejný.
15: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
16: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
17: Přivítejte Adama Mišíka,
18: Moniku Bagárovou,
17: Jakuba,
18: Rybo,
17: Tomáše Zástěru,
18: Mikýř,
17: Tereza,
18: Maško,
17: René Dan,
18: Monika Timkova,
17: Petr,
18: Švancara,
17: Martin,
18: Hrano.
19: Jsme přátelé?
20: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
21: Návykový látky až po samotným přelnu.
22: Správně, jsi šikulka.
23: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
24: Pojďte se podívat.
25: Dej do ní svoji navíječku.
26: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
27: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata šery za 39,90 a máslo v Byla klubu za 24,90. Byla.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
8: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
9: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
8: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
10: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
8: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
9: Já vás biju ještě.
11: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
12: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Paní Zajíčková, váš účet byl napaden. Musíte své peníze
2: převést na bezpečný účet.
3: A kdo volá?
1: Vaše bankéřka.
3: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
1: Nemáte?
4: Cože?
3: Tak to máte.
5: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
6: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoči štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
7: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Už jsi byl na tobogánu?
9: Jasně, nejsem žádná bačkora.
10: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
11: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
12: Let's go to the store then.
13: Hi, how you doing?
11: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
13: She has them!
14: Trying to get the whole card in.
11: Welcome.
15: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
16: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel.

0: nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel. Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
1: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
2: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
1: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
3: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. All the way. Again.
4: Asi?
5: Tím balón ahora.
6: Získej jeden ze 6 legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
6: Zlevněte si v Tetě akční ceny díky kuponům. Získejte dodatečnou slevu 40% na všechny Nivea, antiperspiranty, deodoranty a sprchové gely. Nebo ušetřete dalších 100 korun na produktech Ariel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
8: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
7: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
8: Já vás biju ještě.
9: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
10: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
11: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
12: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení.

0: Čení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
2: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
3: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
4: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
5: Jdeme na to!
4: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
6: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
7: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
6: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
8: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
6: Jasně.
9: Co je to virtuální baterie?
10: Virtuální baterie.
11: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
12: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
13: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
12: O co jde?
13: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
14: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgit, zlatý krém z lékárny, působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
15: Tak, co je s tím grillem?
16: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
15: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
16: A fakt, že jo?
15: Kdo to byl?
17: Influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
18: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
19: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
20: Očko tě zve do kina.
21: Jsem byl prostě mladý a blbej.
22: Byl jsi debil.
23: Tábor musí zůstat v rodině.
24: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
25: Mě nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
26: Bacha, kluci, je tu hygiena.
27: Kolikrát si děti koupou?
24: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
28: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
23: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.
29: Čtyřicetidvouletý pizzař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
30: Tak těže nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš ho aj větší. Ale je to v pohodě.
29: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.
1: Stop it, it's Watsy!

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
5: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
6: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
7: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
8: A navíc v akci Jar Lemon 850 ml za 49,90. Penny.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
12: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
13: Jedině od Chibo.
14: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.

0: záchranná služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život.
3: Učíme děti první pomoc.
4: Penny, kryjeme vám záda.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
7: Tady je vaše zásilka.
8: Chlape, jsi všude.
7: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
8: Super, tak hezký den.
9: Vám taky!
10: Richard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datart.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata šery za 39,90 a máslo v Byla klubu za 24,90. Byla.
12: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
13: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Bonbon? Bonbon!
1: Feel bonbon.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Vikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrano.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky, až po sadnotním přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
2: Dej do ní svoji navíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
9: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
10: Ty prď.
11: Wow. Prosím.
9: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
12: Akorát ho chytit.
13: Zaujímavé.
9: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
14: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata šery za 39,90 a máslo v Byla klubu za 24,90. Byla.
7: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
8: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
7: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
9: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
7: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
8: Já vás biju ještě.
10: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
11: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
12: převést na bezpečný účet.
13: A kdo volá?
11: Vaše bankéřka.
13: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
11: Nemáte?
13: Cože? Tak tu máte.
14: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.

0: Cus FIFA World Cup Meal.
1: Trosečník, který není spocený.
2: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
0: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
3: Už jsi byl na tobogánu?
4: Jasně, nejsem žádná bačkora.
5: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
6: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
7: Nejde elektřina.
6: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
8: Naučte své děti lépe hospodařit.
9: My už to myslím.
8: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
10: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
11: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
13: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
14: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
13: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
15: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. All the way. Again.
16: Asi?
17: Šimbalón ahora.
0: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
18: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
19: Očko tě zve do kina.
20: Jsem byl prostě mladý a blbej.
21: Byl jsi debil.
22: Tábor musí zůstat v rodině.
23: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
24: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
25: Bacha, kluci, je tu hygiena.
26: Kolikrát si děti koupou?
23: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
27: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
22: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.
10: Čtyřicetidvouletý pisař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
28: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš ho aj větší. Ale je to v pohodě.
10: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.

0: Toto je Fermáto, světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto. A zachutná to. Fermáto, chutná to.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.

0: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
1: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
0: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Choklit s příchutí mléčného karamelu.
3: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
4: A navíc v akci kapsle domičky Miracle Jar za 149,90. Penny.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun, užijte si vaše léto.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
2: Jo, tady je vaše zásilka.
3: Chlape, jsi všude?
2: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
3: Super, tak hezký den.
4: Vám taky!
5: Richard, vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datard.
6: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
9: Očko ti doporučuje.
10: Colors of Ostrava. 4 dny, 1 město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Teddy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.

0: I guess you moved on really easily.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: S kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
5: Nová Toyota RAV4.
4: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Hellmann's.
6: Všechno je vedlejší.
3: Dej si to nejlepší. Hellmann's.
7: Pojď, pojď, pojď!
8: Jo, jo?
7: Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
9: Vždyť nemám.
10: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
11: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba produkty Bioderma jako opalovací sprej s vysokým SPF 50 nebo sklidňující krém po opalování. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
12: Dobrý por. Auaj, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
13: Red Bull vám dává křídla.
14: Nová Red Bull.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupu. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
4: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
5: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
10: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
11: Nakup tablety domičky Jar na alza.cz.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
1: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
0: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Maximální úspora v drogerii Teta. Zubní pasta Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Nebo objevte slevu 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy. S Nicorette.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
2: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
3: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
2: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
6: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
7: Pěkný kolo, to bych brala.
8: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
9: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
7: A fakt, že jo?
10: A ty jsi?
9: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
11: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
12: Důležitý den, ale vám však dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
13: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
14: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
13: O co jde?
14: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
15: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
16: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
17: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
18: Jo! Napínavé finále je u konce.
19: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
20: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
19: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
21: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
19: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
20: Já vás biju ještě.
22: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
23: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
24: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.

0: 42-letý pizzař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
1: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš aj větší. Ale je to v pohodě.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22.

0: hodin.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

slow.

0: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto. A zachutná to. Fermáto. Chutná to.
1: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívá

0: si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
1: Nová Toyota RAV4.
0: A táta říká, že jednou bude moje.
2: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
3: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
6: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
11: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Božkov originál půl litru za 129,90. Penny.
12: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
13: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
14: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
15: Jo, tady je vaše zásilka.
16: Chlape, je se všude.
15: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
16: Super.
17: Uložte se Sandiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datard.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna. Prosím.
3: Wow, co se to děje?
0: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maško,
6: René Dan,
7: Monika Timková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrano.
8: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
10: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
11: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
14: A vyjď do ní svoji navíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
16: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
17: 42-letý pisař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
18: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš aj větší. Ale je to pohoda.
17: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.

0: Toto je Fermáto, světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto. A zachutná to. Fermáto, chutná to.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
4: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
5: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
6: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
7: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
12: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
13: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pošlete vysoké ceny k ledu se slevou 20% na beznámrazovou lednici LG.
15: Hned tam jedu.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve 2. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
3: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
7: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Jedinečná nabídka v drogerii Teta. Připravte se na letní dovolenou s vybranými produkty na opalování oblíbených značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb se slevou minimálně 40%. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
5: přenést na bezpečný účet.
6: A kdo volá?
4: Vaše bankéřka.
6: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
4: Nemáte?
6: Cože? Tak to máte.
7: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
8: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
9: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
10: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. Hungry again.
11: Asi?
12: Čím varlou na or.
13: Získej jeden ze 6 legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
14: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
15: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.
16: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
17: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
18: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
19: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
20: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
21: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo?

0: Revol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
1: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
2: Beer Go!
1: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
3: Tak, co je s tím grillem?
4: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
3: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
4: A pak, že jo?
5: Kdo to byl?
6: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
7: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí. A můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
8: Jo! Napínavé finále je u konce.
9: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
10: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
9: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
11: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
10: Já vás biju ještě.
12: Letý pisař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
13: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš ho aj větší. Ale je to pohoda.
12: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.

0: toto je fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka fermáto. A zachutná to. Fermáto, chutná to.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám, mBank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
7: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
9: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
10: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
11: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
12: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
13: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
14: A navíc fakci Jar Lemon 850 ml za 49,90. Penny.
15: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu. Prosím.
16: Wow, co se to děje?
17: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: šanci výživou, mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jo, tady je vaše zásilka.
2: Chlape, je se všude.
1: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
2: Super.
3: Uložte se SanDiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datart.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
5: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
8: Ahoj.
9: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
10: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
11: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Moniku Bagárovou,
11: Jakuba,
12: Rybo,
11: Tomáše Zástěru,
12: Mikýř,
11: Tereza,
12: Maško,
11: René Dan,
12: Monika Timková,
11: Petr,
12: Švancara,
11: Martin,
12: Hrano.
13: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
15: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
16: Správně, stiši kulka.
17: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
18: Pojďte se podívat.
19: Nech do ní svoji nabíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
21: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
22: 42-letý pisař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
23: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš ho aj větší. Ale je to v pohodě.
22: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.

0: Toto je Fermáto, světové unikáto, přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto a zachutná to. Fermáto, chutná to.
1: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že nikdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
4: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
5: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
6: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
7: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Ptactví. Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
1: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
2: A navíc fakci, kapsle domičky Miracle Jar za 149,90. Penny.
0: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Prosím.
5: Wow, co se to děje?
6: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pošlete vysoké ceny k ledu se slevou 20% na beznámrazovou lednici LG.
8: Hned tam jedu.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto, nyní za lepší ceny.
10: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
11: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: šanci výživou, mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
7: Návykový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
14: 42-letý pizzař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
15: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš aj větší. Ale je to v pohodě.
14: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.

La mode va pas nous sauver, mais let's go on one way and walk.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Zlevněte si v Tetě akční ceny díky kuponům. Získejte dodatečnou slevu 40% na všechny Nivea, antiperspiranty, deodoranty a sprchové gely. Nebo ušetřete dalších 100 korun na produktech Ariel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetal.

0: Dobej mi život.
1: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
1: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano.
4: Ano. A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano.
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
7: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
10: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
11: Pěkný kolo, to bych brala.
12: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
13: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
11: A fakt, že jo?
14: A ty jsi?
13: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.

0: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
1: Jdeme na to!
0: Sleduj TikTok.cz na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
2: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
3: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
4: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
6: Třeba právě teď.
7: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
8: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. Forever you.
11: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
12: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
11: O co jde?
12: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
13: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
14: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
16: Monikuba Gárovou,
15: Jakuba,
16: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
16: Vikýř,
15: Tereza,
16: Maško,
15: René Dan,
16: Monika Tymková,
15: Petr,
16: Švancara,
15: Martin,
16: Hrano.
17: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
19: Návykový látky až po sadnotím přilnu.
4: Správně, jsi šikulka.
2: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
6: Dej do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
20: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
21: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
22: Ty brďo.
23: Wow.
24: Prosím.
21: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
25: Akorát ho chytit.
26: Zaujímavé.
21: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
27: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Se uvidíme třeba zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
5: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Božkov originál půl litru za 129,90. Penny.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
9: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
10: Jedině od Chibo.
11: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
12: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: záchranná služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
5: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
6: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata šery za 39,90 a máslo v Byla klubu za 24,90. Byla.
8: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon?
9: Feel bonbon.
10: Ricola.
11: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudačí a limetky.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Jo, tady je vaše zásilka.
2: Chlape, jsi všude.
1: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
2: Super, tak hezký den.
3: Vám taky!
0: Richard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datart.
4: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
5: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maško,
7: René Dan,
8: Monika Timková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrana.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
11: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Dej do ní svoji nabíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
18: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
19: Ty brďo.
20: Wow.
21: Prosím.
18: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
22: Akorát ho chytit.
23: Zaujímavé.
18: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
5: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
4: Na tisíce produktů.
5: A máma se vždycky ráda odváže.
4: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
6: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
7: Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
10: Přinesla jsem opletky. No, jsou 2 a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
11: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
12: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
13: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí. Dostávají lepší krmení. A žijou si vlastním tempem.
14: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
15: Tyjo, podepsaný Kopitely.
16: Le filet tendu entre deux. Zdar, hoši.
17: Čau, pájo.
18: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
16: Snad stojí, ne?
17: Jasně, tady normálně.
18: Stojí.
16: No 7 mega.
18: Oh, to jsem si i typoval.
14: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
19: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
20: A dělají to taky ostatní?
19: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
21: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
22: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
23: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
22: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
24: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
25: Maximální úspora v drogerii Teta. Zubní pasta Lakalut Active za skvělých 59,90. Nebo objevte slevu 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
26: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
27: Koukej na ty střechy.
0: Tady všude by mohly být soláry.
1: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
2: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
3: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
2: Jasně.
0: Co je to virtuální baterie?
4: Virtuální baterie.
25: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

drahá říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek...

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se z torzem

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba produkty Bioderma jako opalovací sprej s vysokým SPF 50 nebo sklidňující krém po opalování. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
5: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
6: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
5: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
7: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
5: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Já vás biju ještě.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Thanks. Please get back to me. Henri, again.
3: Asi?
4: Sin balón ahora.
0: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
5: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
6: Jedinečná nabídka v drogerii Teta. Připravte se na letní dovolenou s vybranými produkty na opalování oblíbených značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb se slevou minimálně 40%. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
8: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
9: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte akci 2+1 zdarma na deodoranty a antiperspiranty. Nebo kupte sprchové gely Nivea za nejcenu 49,90 a zubní pasty Elmex také za nejcenu 69,90. Nakupujte i v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
10: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
12: Let's go to the store then.
11: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
13: She has them!
11: Trying to get the whole card in.
14: Welcome.
15: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
16: JISK nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Pořiďte si zahradní křeslo za 2500 korun, sleva 50%. A zastříňte jej závěsným slunečníkem za 4500 korun, sleva 40%. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
18: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj. Birgo!
19: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
20: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Moniku Bagárovou,
21: Jakuba,
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Mikýř,
21: Tereza,
22: Maškova,
21: René Dan,
22: Monika Timkova,
21: Petr,
22: Švancara,
21: Martin,
22: Hrada.
21: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
22: Pojďte se podívat.
23: Nech do ní svoji navíječku.
24: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
25: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
26: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
27: Ty prď.
28: Wow. Prosím.
26: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
29: Akorát ho chytit.
30: Zaujímavé.
26: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: job.
1: Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boys drsný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co ti trefil, a ti ukážu toho, kdo po tobě hodil. Všichni se tu známe, někdo se tu narodil.

0: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto.
1: A zachutná to.
0: Fermáto, chutná to.
2: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
3: Nová Toyota RAV4.
2: A táta říká, že jednou bude moje.
4: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám, mBank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. mBank. Velká malá vítězství.
11: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
12: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
13: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
14: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
15: Jo, tady je vaše zásilka.
16: Chlape, je se všude.
15: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
16: Super.
17: Uložte se Sandiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datart.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
3: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
4: Prosím.
5: Wow, co se to děje?
6: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
8: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve 2. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bakárovou,
0: Jakuba
1: Rybu,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza
1: Mašková,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr
1: Švancara,
0: Martin
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Nájkový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
7: Pojďte se podívat.
8: Dej do ní svoji navíječku.
9: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
10: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
11: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
12: Ty prď.
13: Wow. Prosím.
11: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
14: Akorát ho chytit.
15: Zaujímavé.
11: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kap, kap Fermáto. A zachutná to. Fermáto. Chutná to.
1: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
4: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
5: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake

0: z mlekárny Konín.
1: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
2: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
9: A navíc v akci Jar Lemon 850 ml za 49,90. Penny.
10: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu. Prosím.
11: Wow, co se to děje?
12: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pošlete vysoké ceny k ledu se slevou 20% na beznámrazovou lednici LG.
4: Hned tam jedu.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte, třeba za zítřejší kafe ve 2. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Očko tě zve do kina.
1: Jsem byl prostě mladý a blbej.
2: Byl jsi debil.
3: Tábor musí zůstat v rodině.
4: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
5: Mě nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
6: Bacha, kluci, je tu hygiena!
7: Kolikrát si děti koupou?
4: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
2: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
3: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.
8: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
9: Ty prďo.
10: Wow. Prosím.
8: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
11: Akorát ho chytit.
12: Zaujímavé.
8: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

0: prostě vy jste mladý, to nemůžete vůbec rozumět, ale ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
1: Ready? Můžem?

0: Jestli chcete, můžu vás naučit hrát na kytaru.
1: No dobrý, to jsem ještě neslyšel.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
7: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
6: Na tisíce produktů.
7: A máma se vždycky ráda odváže.
6: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
8: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
6: Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
11: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Zlevněte si v Tetě akční ceny díky kuponům. Získejte dodatečnou slevu 40% na všechny Nivea, antiperspiranty, deodoranty a sprchové gely.

0: ušetřete dalších 100 korun na produktech Ariel. Online objednám, za chvíli v tetě mám.
1: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
2: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
3: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
5: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
8: Přinesla jsem oplatky. No, jsou 2 a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
9: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáška.
10: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata šery za 39,90 a máslo v Byla klubu za 24,90. Byla.
12: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
13: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
15: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
16: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
15: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
17: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
15: Jasně.
18: Co je to virtuální baterie?
19: Virtuální baterie.
20: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Moniku Bagárovou,
21: Jakuba,
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Vikýř,
21: Tereza,
22: Maško,
21: René Dan,
22: Monika Tymková,
21: Petr,
22: Švancara,
21: Martin,
22: Hrada.
23: Jsme přátelé?
24: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
25: Nálikový látky až po samotným přelnu.
26: Správně, jsi šikulka.
27: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
28: Pojďte se podívat.
29: Nech do ní svoji nabíječku.
30: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
31: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
32: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
33: Ty brďo.
34: Wow.
33: Prosím.
32: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
34: Akorát ho chytit.
35: Zaujímavé.
32: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: lidi, mizerní.
1: Co? Co? Je mrtvej.
2: To tě s nima nemůžu nechat ani pár hodin.
3: Přece nic nestalo, snad ne. Nebo jo.
4: Ten je kyselý.

0: Ať běží noha na tyč. Dva a tři.
1: Já!
0: Čtyři.
1: Jo.
0: Záklon. Dva.
2: Tomu neříkám soundtrack k peklu.

vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů, vzbuďte své blízké a sousedy.

0: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. M-Bank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
4: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
0: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
5: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
6: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
5: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
7: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
8: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Já vás biju ještě.
0: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve 3 krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
9: Volá vaše nádobí o pomoc?
4: So what?
9: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
10: Somat Mixigel, pro mě číslo 1.

0: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
1: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Bref má něco úplně nového.

0: dokoná.
1: Nový brev Color Auto Active.
2: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
3: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
4: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
5: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
6: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgit, zlatý krém z lékárny, působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
7: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro 2 osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první 3 měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
8: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
10: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
9: Na tisíce produktů.
10: A máma se vždycky ráda odváže.
9: Boží. Hned dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny 1000 produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
11: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
9: Užívej si víc za méně. Allegro.
12: OK, všichni, jdeme na to.
13: Pojďme mluvit o vlasech.
14: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
13: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
14: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
15: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
16: Přivítejte Adama Mišíka,
17: Moniku Bagárovou,
16: Jakuba,
17: Rybo,
16: Tomáše Zástěru,
17: Mikýř,
16: Tereza,
17: Maško,
16: René Dan,
17: Monika Timková,
16: Petr,
17: Švancara,
16: Martin,
17: Hrana.
18: Jsme přátelé?
19: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
20: Nálikový látky až posadnutím přilnu.
21: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
23: Pojďte se podívat.
24: Dej do ní svoji nabíječku.
25: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
26: Koťák Live, nabušená talk show už za chvíli na očku.
27: Víte u nás v Naked Attraction.
28: Někdo říká, že je láska slepá.
29: Tam něco vidím.
30: Pěknou dlouhou předkošku.
29: Masakr.
28: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
27: Wow, pěkně.
28: Naked Attraction Česko a Slovensko.
31: Tenhle pohled miluji.
28: Každou neděli ve 22 hodin.

0: Vítejte u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kde se diváci smějí opravdu upřímně, protože neví, co přijde dál. Vztahy na sociálních sítích mají většinou dvě fáze. Je to přísně tajný a je to úplně všude. Naši dnešní hosté jsou rozhodně ten druhý případ, jsou úplně všude. Lou a Kafu pár, který začal nenápadně a dnes působí skoro jako červená knihovna. V Love Islandu Lou sice nepochodil, ale teď konečně našel ostrov, ze kterého neutekl. A Kafu evidentně vydrží ledacos i vztah se Slovákem. Společně tvoří dvojici, která je sympatická, přirozená a zatraceně sexy. Dámy a pánové, přichází Lou a Kafu.
1: Můžeš. Děkuji,
0: lásko. No to snad dobrý. Ne, ahoj.
2: Čau.
3: Dobrý.
0: Vezměte místo, prosím.
2: Děkujeme.
0: Československá dvojice, jste první československý pár, který tady máme.
2: Fakt, jo?
0: Ano. A jsme rádi, že začínáme právě s vámi. Jaký máte den? Jaký máte třetí... Ne třetí advent. Jakého máte 5. března?
2: Začneš ty, alebo já?
1: No, ty začni, no.
2: No tak my máme, jak se to poje po česky, nějako nevulgárně?

0: Nesíčky?
1: To je nějaký vánoční svátek na Slovensku? Říkáme advent a vy říkáte, že máte měsíčky?
0: Láska, zachraňme.
2: My jsme se dneska ráno probudili s tím, že mě bolelo bříško a úplně jsem se necítila na to, že dneska tady budu sedět. A můj muž mě podpořil, takže ležel se mnou v posteli a soucítil se mnou a s mou bolestí.
0: Tak jo. To tak... Tak 50 minut predtým, než sme sem prišli, to vyzeralo tak, že plač, že neviem, čo si oblečiem a že proste, či sa nemôžeme vyhovoriť, že ja neviem, čo sa nám stalo. Ja som bol taký, že láska, proste, že nie.
1: To nemôžeme Koťákovi udelať.
0: Áno, áno, že a ja som si dal proste mekač a som strašne zmastený. Tiež sa mi nechce, ale že to dáme.
1: Taky mne bolí bříčko, ja som měl McDonald. Rozumiem, tak teď už ty měsíčky chápu. Každopádne, mám veľkou radosť, že ste sem dorazili. Kafu, já vím, že máš ráda pejsky.
2: No.
1: Ale pejska pro tebe nemám. Mám pro vás, pro všechny, video, na který se teďka koukám hodně pravidelně a je podle mě úplně úžasný. Tímhle tím já prokrastinuju na internetu a uvidíš, jak se ti uleví. Jako kdybyste měsíčky ani neměla. Koukejte, já vám ukážu mojí kámošku Vidru. Nebo? Koukej na ní! Vidíte ty... Vidíte ty prstíčky, jak má, jak to tam drží? To je paráda. Prodává se ve Zverimexu Vidra? Já chci. Včera jsem pouštěl lidem Vidru, která jí vajíčko. Vy jste výjimeční. Wow.
2: Takhle dneska vypadal nějak můj muž, když papal ten mekáč.
1: Ten mekáček, takový rostomilý. Vy jste se poměrně rychle sestěhovali. Když bychom to tak nějak jako průřezově vzali, já vás asi musím trošku představit. Občas mi to diváci vyčítají. Tak kdybychom Kafu začali u tebe, jsi nejznámější česká tvůrkyně na OnlyFans, zároveň jsi autorka jednoho z nejsledovanějších videoklipů hudebních. Který teda mimochodem je zábavný, my jsme se dneska pouštěli v zákulisí, docela jsme se u toho nažhavili. A Luje Slovák.
0: No jasné.
1: Je to dobrý kamarád mého kamaráda Radka, to je taky Slovák. No co bychom mohli říct?
0: Něco jiné ještě o nás?
1: Asi ne. Ne, zkuste se nám představit, oba dva jste řekněme... Na internetu velmi známý, populární. Teďka jste takový ten párek, na který se člověk prostě rád kouká, když mu to doba nefunguje.
0: takže to se dělo v tom zákulisí, hej, ano, než jsme přišli.
1: Tak. Přesně tak.
0: Nice.
1: Tak se nám představ, Lu.
0: Tak jsem Slovák, jako jste už asi počuli dneska párkrát. Tenak jsem si teda vzpomněl taký vtip, čo mi hovoril můj český kolega, keď jsem přišel prvýkrát do Prahy před 2 rokmi, že vieš, čo sa hovorí o slovenských hercoch v Čechách?
1: Nic. Je to ono.
0: Presně to.
1: A to jsem ten joke ani neznal, vidíš to. A když se dostaneme k tomu, jak jste se seznámili, vy jste teďka spolu, co, jako půl roku, řekněme?
0: No.
1: Ale randíte spolu díl.
0: Tak bude to tak rok nějako, čo se poznáme, povedzme.
1: Jo. Já bych potřeboval dostat jako nějaký tip. My jsme byli v Survivoru, tak jsme se hodně bavili o tom, kam třeba vzít holku na rande, nebo kam vzít holku na první rande. Máte nějaký tip, kam vzít partnera na první rande? Nebo kde jste ho měli třeba vy?
2: K sobě domů.
1: Vy jste šli rovnou...
0: Ono to bylo tak, že my jsme byli vtedy obidva po takom jako keby, no typo reálnom rozchode a po takom soft, to nazvíme.
1: Já bych chtěl vědět, jaký je rozdíl mezi soft rozchodem a reálným rozchodem.
0: No, jeden predtým mal asi reálný vzťah a druhý mal iba taký soft.
1: Co znamená soft?
0: Taký, že si vlastne možno celý čas nevedel, či to úplne bol vzťah alebo nie, vieš, že to nikdy nebolo tak jasne povedané, iba tak niekde...
1: Aj, vo vzduchu to stálo. A tá slečna by řekla to samé? Byl to soft? Taky to brala tak na lehkou váhu, nebo jenom ty, když si objevil Kafu?
0: No neviem, ťažko povedať, musíte spýtať jej, keď tak.
1: Kafu, řekni, když ho takhle posloucháš, jak mluví o soft vztazích, nemyslíš si, že třeba takhle pak mluví o vašem vztahu, když u toho nejsi?
2: To si nemyslím. Já si nemyslím, že to je úplně soft vztah totiž.
0: That's my girl.
1: Tady tukáte, krásný. No dobře, tak jak je teda rozdíl mezi sovstahem a tím pořádným vztahem? Sovstahem to je taková ta kámoška s výhodama, jo?
0: No, toto nebolo napríklad možno ani to v teórii, takže presne preto by som to nazval takým soft, ako keby ukončením. Dajme tam inú nálepku ako rozchod.
1: Dobře.
0: No Anička bola po poriadnom a tak sme boli takí, že nepoplačeme si o tom spolu. Chápeš, nejaká tá kolegiálnosť, jak proste dneska tie mesiačiky. Tak sme si spolu poplakali.
1: A to vaše první rande teda probiehlo ako u tebe doma rovnou? Mhm. Mm. Já totiž k tomuhle znám takovou historku, to se nasmějete. Protože když někomu řeknete, jestli byste se doma nekoukli na film, a on řekne, jasně, tak si pod tím každý může představit něco jiného. Jako když někomu řekneš, nechceš se zastavit na kafe, tak někdo si pod tím kafem představí trochu jiný kafe, že jo? Ale vtipný je, že v tomhletom páru pravděpodobně lúbil ten, co... ten slušnější.
0: No to sa stalo až oveľa neskôr. Ja viem, kam smeješ touto historkou. To je dobrá historka. To bolo tak po asi dvoch, troch mesiacoch, nie? No. Čo už sme sa nejako stretávali. A raz som mal taký, že ťažký večer a hovoril som si, že proste fakt by som sa chcel iba že pritúliť a pozrieť si s niekým film. A tak som zavolal Aničku. Anička prišla, no ma vyzerala, že akože je on board toho, čo som ako keby jej nejako ponúkol, ale zrazu si dala dole tú teplakovú súpravu a proste mala, že... obleček, tu to takto putá. Ja som bol taký, že... Ja som chcel iba pozerať film proste, že... Fakt? Toto mi spravíš dnes?
1: A ja proste bol fakt... Ja bych bol ale hrozne vytočené. Ani promiň. Na co si chcel koukať, prosím ťa?
0: To, rozprávku. Lilo a Stitch možno, alebo niečo také.
2: No to my sme to práve měli tak, že jak sa lidi koukají na film, tak my sme si pouštěli pohádky vždycky.
0: Tak.
2: No, ale pokaždý, když mi napsal, přijď ke mně na pohádku, tak to dopadlo nějak. Takže já už jsem automaticky počítala s tím, že když mi píše, že se jdeme podívat na pohádku, takže to dopadne zase stejně, takže jsem ho chtěla překvapit.
1: A ty se mu takhle taháš normálně pouta nebo tak?
2: No, normálně ne, ale já jsem zrovna byla na návštěvě u mýho kamaráda a jeho přítelkyně, když mi Lu napsal, a neměla jsem co na sebe. No a ta kamarádka, no, tak to, tak, nebo přítelkyně mýho kamaráda, tak mi půjčila tady tyhle ty oblečky a to říká, tak ho překvap, to bude super. Říkám, tak jo, takže mě ještě jako připravovali a tohleto, tak jsem si zavolala tak, jela jsem, ještě jsem si kopla skleničku proseka.
1: A no a tam ňuňánek se chce koukat na křemílka o chomůrku. No. Jak to teda dopadlo, koukali jste se?
0: A tak nakonec som sa teda rozmyslel samozrejme, hej, ale chvíľku som bol fakt smutný. No? Nie, počkaj, tak je to u vás? Nie, počkaj, Moskomorie je dementor.
2: Je dementor.
0: Aha, dobre,
2: no.
0: sorry.
1: Moskomorie je dementor.
0: Pardon, my bad.
2: Mne teda nejvíc dostáva hopšup prášok. To mi přijde ako, že to je...
0: Počkaj, jak je to u vás?
1: Hopšup prášok je co?
2: Letax. To je to, co házíš do toho krbu, aby ses niekam dostal.
1: Hop, šup, prášok. A já jsem si myslel, že vrchol, slovenský vrchol je vypražaný sýr. To je smažák, vypražaný sýr.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď si o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
4: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
3: Na tisíce produktů.
4: A máma se vždycky ráda odváže.
3: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
5: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
3: Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
7: Nová Toyota RAV4.
6: A táta říká, že jednou bude moje.
8: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Na našich zvířatech mi vždy záleželo.

0: A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
1: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
2: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
5: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
4: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
6: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
4: Jasně.
7: Co je to virtuální baterie?
8: Virtuální baterie.
2: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
9: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
10: Přinesla jsem oplatky. To jsou 2 a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
11: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
12: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
13: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata šery za 39,90 a máslo v Byla klubu za 24,90. Byla.
15: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
16: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
18: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
19: Jo, tady je vaše zásilka.
1: Chlape, je se všude.
19: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
1: Super.
6: Uložte se SanDiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datart.
17: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
10: A dělají to taky ostatní?
17: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
3: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Solero Mánie. Algida Mánie.
4: Vítej u nás v Naked Attraction.
8: Někdo říká, že je láska slepá.
20: Na mě to vidím.
21: Pěknou dlouhou předkošku.
20: Masakr.
8: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
20: Wow, pěkně.
8: Naked Attraction Česko a Slovensko.
22: Tenhle pohled miluji.
8: Každou neděli ve 22 hodin.
23: No, já jsem totiž tím prvním rande jsem mířil k tomu, že jsem se dočetl někde, že to vaše první rande, úplně takový to první bylo... kam jsme šli? Já jsem se svojí holkou šel na Prosecco do kavárny Slavie. Takový klasický rande, řekl bych. A vy jste šli na Aerofest.
24: No, to nebylo určitě prvé rande, ale to bylo asi prvýkrát, že jsme spolu byli nějako verejně někde viděni. Takže...
23: Proč zrovna Aerofest?
25: No.
24: No.
25: No tentokrát, ku podivu, já si myslím, že to zrovna nebyl můj nápad.
23: Že... Ale taky já mi třeba musím říct, já tvoje nápady cením budu svít než ty jeho.
25: Děkuju. Teď tím, že je Slovák.
23: Jo, to rozhodně, úplně bojkotuju všechno.
25: No, já jsem tam vždycky chodila každý rok a zrovna letos jsem, nebo ten rok, co to bylo, tak jsem neměla lístky. A ty jsi mi napsal, tuším, že máš. No a že jestli tam nepůjdeme spolu, tak říkám jako, že jo, že tak můžem, no.
24: Tyto detaily si až tak nepamätám, sa musím priznať, ale viem, že keď som tam bol prvýkrát, tak som sa cítil jak v Disneylande. Proste všetky, chápeš, svoje hrdinky detstva, keď zrazu vidíš naživo. To bolo úplne, že...
23: A nestala sa náhodou na jiné akcii ešte taková nejaká zajímavá vec? Ja sa totiž...
25: Stala.
24: Som si teraz nejistý.
25: Potkali sme tam mýho ex.
23: Ja, aha. To je ten stripter?
25: Ano.
24: Pardon.
25: No, my jsme procházeli kolem jejich stánku a...
23: Tam mají stripteři stánek vlastně?
25: No, mají,
23: jak se to jmenuje ten stánek? XXL?
25: Já asi upřímně už nevím, jak přesně se to jmenuje. Každopádně šli jsme okolo toho a tvářili jsme se, jako, že tam nejsme, jsme prošli dál. No a on si nás potom všimnul, tak tam za náma přiběh, aby mi představil svoji novou přítelkyni.
23: To se dělá, to je super.
25: Což bylo fakt jako mimořádně trapný. No a pak to tak jako gradovalo, no, ten večer, co se pak stalo.
23: Tady jsi spadnul z pódia?
24: To bylo až potom, jak
25: potom,
24: se... Tak nic, že jsem byl taky, že hej, bacha, je tu Martin. A zrazu iba, že to pódium bylo asi 2 alebo 3 takto velké, a zrazu iba, že už, a nebyl jsem.
23: A co si šeptal kafu, jako? Ty jsi tě něco pošetl?
24: Že bacha, je tu Martin. A prostě zrazu iba, že už, a nebyl ani Lu. Teda už iba Martin
23: bol. A proč jsi byla na pódium?
25: No, my, tam jak máš VIPčko, tak máš vlastně takový pódium, z kterýho koukáš na to hlavní pódium. No my jsme tam stáli a zrovna tam byla nějaká taková vikingská show, zajímavá. A to...
24: Takhle
25: jsme koukali a zřejmě teda jakoby kousek od nás byl ten můj ex, ten Martin. No a Lu mi to šel říct a jak mi to dořekl, tak si udělal krok zpátky a sletěl z toho pódia, že jo? Takže chudák pak byl
23: Slováci celý prostě ten chodící fail. Já jsem slyšel, že takovýhle, že se Luovi stává hodně takových trapasů. Jeden se mu stál, ještě když s tebou nebyl. A to vlastně nedokážu ani říct, ale tak jako my tady rádi kopem do Slováků. Takže ty jsi měl jednou nějaký rande, který bylo tak super, až se z něho...
24: Posral štěstím?
23: Poslouchej, já mám kolegyni na Evropě 2, která mi popisuje situaci. Chodím ven s klukem, je to všechno jako super, první rande, druhý rande, třetí rande, a třetí rande už tako, že půjdeme k němu, tak už jsme se tak jako pusinkovali a jdeme k němu domů a najednou on jde do koupelny. Už to bylo jako rozehratý. Jo, už ta hra byla jako nějak jako rozjetá, může jako by do koupelny, vrátí se z koupelny, nic nepokračuje a od té doby se už neviděli. A ona šla domů. A od té doby já vám přemýšlím, co se tomu klukovi mohlo stát, že to nedotáhli. A jediný, co mě napadlo, je, že se posral. A vzhledem k tomu, že tady máme odborníka na slovo vzatého. Jak se to stalo tobě?
24: To doufám, že teraz
23: jebem. Jak se to tak jako stane, že člověk se ušpiní?
24: Jaj, proč jsem to tam písal? No čo už, no. Tak nič prostě. Povedzme, že som bol v centre Bratislavy a bol akože fakt taký, že ekvivalent Václaváku a potreboval som si strašne...
0: No počkej, kde ako?
24: No ako, hej, v rámci toho, ako veľmi to je centrum, hej? Tak, tak, samozrejme. Ja,
0: tak... Jo, že v centru, dobre, dobre, tak jo.
24: Hej, takže akože, aby sme vedeli, že ako veľmi sme proste v epicentre diania. Uh-huh. Ja som potreboval proste strašne rýchlo na vecko. A bol som taký, že chápeš, som proste...
0: A na malú stranu, nebo na veľkú?
24: Na malú, áno. Ale akože tak som, vieš, tak spokojne už teda, že dotiahol som to tu, už som skoro tam, že chápeš, mám to za sebou a zrazu som to trošku asi prehnal.
0: Ešte doťuknul?
24: Doťukol a bol som taký, že no a že ty kokos, že či sa teraz niečo nestalo. Niečo som nechcel, aby sa stalo. A tak si hovorím, že ne, to je blbosť, to sa určite nestalo, to sa mi nemohlo stať. Tak som to akože tak skúsil a zrazu, že... Shit, ono sa to fakt stalo. Ďakujem, ďakujem. Tak som to rande samozrejme zrušil veľmi rýchlo. Volám kamarátke, vtedy najlepšej, že či proste môžem nejako dobehnúť k nej, aby ma zachránila, lebo ona by bola pár ulic odtiaľ. A jediné šťastie, čo som mal, bolo, že vlastne pršalo vtedy, alebo takže predtým, čiže boli na zemi mláky. Tak aspoň, ak som proste prechádzal a iba tak rýchlo klokom akože išiel, tak som sa vždycky tak... snažil...
0: Takú tú ruku. Ty si takhle mal ruku v kaluži.
24: Čo som mal robiť, chápeš?
0: Tak kdybyste někdy jako závěr... Ta slečna je hrozně znechucená, to je skvělé. Děkujeme za upřímnost, vidíte to? Řeknete si, Lou je takový typický, prostě dokonalej týpek, ale i pravděpodobně i Brad Pitt se někdy dokáže pokadit, takže... I Lou, ta představa je hrozná. Což teda přejeme vám hezký třetí advent. Jsme jako u toho, máme tady kadidlo.
24: Nice. Červenám som moc. Nice.
0: My to normálne bereme ako tak hezky, seriózne, túhle show, a ty si mi proste připomněl, jak mi kamarádi vyprávě, že teďka někde na party hráli takovou nějakou jako kdyby hru. Já se dámy fakt strašně omlouvám, fakt to normálně tady neděláme, kdybyste chtěli někdy v budoucnu přijít, že hrajou prostě takovou jako kdyby hru, někde o půlnoci je napadlo, kdo z nich je jako nejvíc špinavej. Že si to jako, a že ta challenge spočívá v tom, že každý musí ne rukou jako ty, ale normálně jakoby papírem a chodí se jako prezentovat. Vidíte? Já jsem v pohodě, kdo má jako největší škrtátko. Což je jako hrozný. To hrajete na Slovensku asi často, veď?
24: Akorát se šel spýtať, že či to, to je jakože česká věc, že nakonec, že teda a my jsme divný vraj.
0: Pojďme od toho. Vy jste někde zmínili, že byste si klidně společně možná založili OnlyFans.
24: Ah, tak
0: že bolo... na to máte materiál.
24: To druhé platí.
0: To máte na to no.
24: To prvé by som povedal, že to je taká teoretická úvaha.
0: No a proč ne vlastne?
25: Měl bys zájem?
0: Možná bych se kouknul.
25: Když se tak ptáš, víš?
0: Protože...
24: Jakože jsou... plátno to je dobré na to.
0: Jsou lidi, každý má, řekněme, nějakou jako preferenci v rámci toho, co se mu, řekněme, líbí. Někdo má nad nohy nebo tak. Já jsem tam nikdy nebyl, ale vím, že se tam dává jako ty. A že hodně jsou jako populární takové ty věci, jako že tam třeba ty charaktery, že se můžeš třeba převlíknout za nějakou i třeba filmovou postavu a tak, jo. A o Luovi se ví, že je podobný jednomu známému herci. Schválně kdo ví? Mm-hmm. Typne si tady někdo, zkuste se na něj podívat, aniž... Tak co myslíte? Já vám trošku pomůžu. Aničku, můžu tě poprosit? Podala by si tamhle kolegovi jenom tak... A to je první nápověda. Tak.
24: Děkuji, lásko. Mm-hmm. Kto to asi tak bude?
0: Ne.
24: Druhá
0: nápověda.
25: Ukáž.
0: Tak. Prosím tě, podívej se mi do trojky třeba.
24: Kde je trojka?
0: Tady. Ne, to je pětka, promiň. Tak do pětky se podívej. No. A řekni třeba mdloby na tebe. Počkej, já ti půjčím něco. Já ti půjčím svoje dýchátko. Udělej to dýchátkem. Já nemám tady hůlku.
24: Čo?
23: No. Představ si, on má taky zlomenou hůlku, takovou nějakou to. No.
24: Počkej, a jak to vlastně u nás přeložené? Nebo my máme úplně jiné, jakože všetko, jako víš, že?
23: Nepovídej. Víte, jak říkají zlatonce? Ohnivá strela.

0: Prášok. A já jsem si myslel, že vrchol, slovenský vrchol je vypražaný sýr. To je smažák, je vypražaný sýr. Ty brácho, mi to líto, no, ale z toho se dostaneš. Jak dlouho tady bydlíš už? Už jste spolu dlouho? V Čechách, jak dlouho už tady?
1: Dva roky. To bude, no.
0: No, že to bude chvilku trvat, než to z tebe dostaneme. Tak pojď.
1: Čiže dlominat... Já to nevím povedať. Mdloby na tebe, tak v rychlosti.
0: Mdloby
1: na tebe. Tak.
0: Za mě dobrý.
1: Děkujem. To si můžem nehať?
0: Cože?
1: Či si to můžem nehať?
0: Ne, to je ta ruka, kterou si dělal jiný věci. Dej mi to zpátky. Děkuju. A... Vy jste byli jaký zároveň součástí detektoru lidí, že super, jak to mají celou dobu, takže takhle necháme. Součástí detektoru lži a my jsme se dozvěděli, že vaše guilty pleasure je dávat vše na svoje místo a mít vše dokonale uspořádané.
1: V tomto jsme se fakt našli, no.
0: A to je, jako, to je váš společný, jako... Mm-hmm. Jak to probíhá? Já tohle miluju, ale já k tomu právě nemám toho parťáka. No. Moje holka umí geniálně schovávat věci. A taky umí, že neumí zavírat víčka. Žádný víčko nikdy nezavře. Vždycky všechny ty víčka jsou takhle. Všechny. Což je taky nějaká super schopnost. Tak jak to máte? Máte doma jako fakt super uklizeno?
1: No, já bych se bál, že většinu asi hej, ne? Akože fakt, a hlavně to jsem aj bol prekvapený, keď jsem vlastně přišel prvýkrát nějako k nej, že zoradené věci prostě v skrini podle farby a takéto věci, že fakt, že po otieňoch úplně, že dokonalo. Ale to je vlastně, to je ta šťava, to ťa teší prostě. Keď je všetko je úplně, že dokonalé. To milujem.
0: Já taky.
2: No, já třeba koření musím mít poskládaný tak, že jakoby podle abecedy, ale nejenom podle toho prvního písmena, ale i podle těch dalších písmen, které tomu následují.
0: Co konkrétně?
2: Koření. Že si skládáš koření podle abecedy, ale ne podle těch prvních písmenek, ale jakoby podle všech těch písmenek, jak to jde po sobě, víš?
0: Ne.
2: Ano. A u nás to prostě probíhá tak, že my se vzbudíme, uděláme si snídaně, pustíme si do repráku třeba kriminální spisy nebo něco takového, nějaký takovýhle podcast, posloucháme to a každý si prostě uklízíme nějaký svůj sektor. a takhle to vlastně u nás vypadá, no, když nás to chytne. A já potřebuji na všechno své boxíky a to a prostě všechno musí mít svoje místo. A jakmile prostě přijdu někam a je tam něco, co tam nemá být, tak já z toho chytám prostě úplně...
0: Já bych to byl vaše dítě. Tak jste to sami viděli. No. Děkujeme. Ahoj.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
5: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
4: Na tisíce produktů.
5: A máma se vždycky ráda odváže.
4: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
6: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
4: Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
8: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
9: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
11: Maximální úspora v drogerii Teta. Zubní pasta Lakalut Active za skvělých 59,90. Nebo objevte slevu 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
12: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
13: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
15: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
16: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata šery za 39,90 a máslo v Byla klubu za 24,90. Byla.
18: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange. Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
20: Přinesla jsem oplatky. No, jsou 2 a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
21: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
22: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
23: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
24: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
23: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
25: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
23: Jasně.
26: Co je to virtuální baterie?
27: Virtuální baterie ukazuje...
0: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
1: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
2: Jo, tady je vaše zásilka.
3: Chlape, je se všude.
2: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
3: Super.
5: Uložte se SanDiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datart.
15: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
26: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
27: Ty prď.
28: Wow. Prosím.
26: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
29: Akorát ho chytit.
30: Zaujímavé.
26: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Princip svlékacího pokru je, že při každé prohrané partii sundáte jeden kus oblečení. Tady je to přesně naopak. Začínáte nazí a když prohrajete, musíte se znovu obléknout. To je Naked Attraction, Norsko. V době, kdy seznamování často znamená manévrovat mezi falešnými profily, se vyhněte nekonečnému četování a ghostingu. Půjdeme rovnou k věci. Začínáme tam, kde dobré rande často končí, tedy úplně nazí. Zvedněte boxy.
2: To je krása.
1: Se mnou ve studiu si člověk vybere partnera po prohlédnutí pěti nahých těl. Protože co se stane, když odstraníte všechny filtry a řídíte se jen svým pocitem? Naked Attraction, Norsko. Za mnou stojí pět nahých mužů, bez kalhot a v zavřeném boxu. Po kousku, krok za krokem, je budeme odhalovat. A tato těla si vychutná úžasná žena ze severu, žijící v Oslo. Je to Erika.
2: Jmenuji se Erika a pocházím z Alty. Nyní žiji v Oslo. Pracuji jako advokátka na plný úvazek. Do projektu jsem se přihlásila, protože chci propagovat všední tělo. Ale bude pro mě bonus, když si někoho najdu. Kdo ví?

0: Ostatní si nejspíš myslí, že jsem moc hezká a milá, ale jsem taky trochu divoška. Každý den je se mnou pohádka. Nikdy nevíš, co tě potká. Ráda kreslím, protože dávám průchod tvořivosti a uklidňuje mě to. Líčení je také druh kreslení. Neřekla bych, že mám nějaký typ. Můžu si vybrat kohokoliv. Partner snů by byl někdo, kdo umí dobře vařit, je trochu praštěný a vypráví vtipy. Asi se celkově děsím pohledu na 5 penisů před sebou. Mám na ně mluvit, mám o nich mluvit, já prostě vůbec nevím.
1: Eriko, vítej v našem pořadu.
0: Děkuju.
1: Jak reaguje tělo? Jsi rozrušená?
0: Byla jsem nezvykle klidná, ale teď jsem trochu nervózní.
1: Možná jsi klidná proto, že pokud si někdo říká, kde už tě viděl, tak tady v seznamce.
0: Ano.
1: V první sérii jsi stála ve žlutém boxu.
0: Přesně tak.
1: Proč se chceš znovu zúčastnit?
0: No, já prostě pořád věřím v normalizaci obyčejných těl. A tenhle pořad je k tomu dokonalý.
1: Dobře, dobře.
0: Je třeba říct ještě něco?
1: Hledáš někoho?
0: Ano, ano, ale nechci prozradit moc.
1: Chceš být trochu těžko dostupná?
0: Já nevím.
1: Při pohledu na tělo, jak podle něj umíš odhadnout osobnost?
0: Každý má nějaké jizvy. Je to z nešikovnosti, nějaké nehody, na těle je zapsaná spousta příběhů.
1: Ano. Našli jsme ti 5 chlapů. Jsou v těchto boxech úplně nazí. Jaké to je? Co bys chtěla vidět?
0: Nemám žádná očekávání, protože každé tělo je jiné a svým způsobem krásné. Já jsem prostě úplně pro všechno.
1: Tak začneme?
0: Do toho.
1: Brzy ti ukážeme spodní části těl.
0: Tak teď jde do tuhého.
1: Zvedněte boxy, prosím.

0: Jo.
1: To je reakce? Jo. Chceme slyšet, co si myslíš.
0: Není to běžná situace.
1: To by byla hrůza, kdyby to pro tebe bylo normální. Co říkáš na tuhle paletu?
0: Řeknu to hezky norsky.
1: A to?
0: Všechna péra vypadají dobře.
1: Péra. Zahrajme si hru. Všechny další výrazy pro penis. Kdo začne?
0: Ty.
1: Já, dobře. Použiju, jak jsi řekla, péro.
0: Penis.
1: Pták.
0: Úhoř.
1: Hak.
0: Prut.
1: Klacek.
0: Bimbas.
1: Bimbas?
0: Říká se to.
1: Aha, bič.
0: Zvoneček.
1: Píšťala.
0: Klobása.
1: Brko. Dál nevím.
0: Nevadí.
1: Vyhrála jsi.
0: To jo.
1: Tak kdo tě první zaujal?
0: Modrý a asi fialový.
1: Modrý a fialový. Proč?
0: Fialový má tetování.
1: Určitě.
0: Modrý vypadá úplně bez ničeho.
1: Fajn. Podíváme se blíž?
0: Ano, prosím.
1: Začnem zeleným. Řekni, co tu vidíš?
0: Chlupy.
1: Jo, a co si myslíš o chlupech?
0: Dost hezké a přirozené. Je si s čím hrát.
1: Co říkáš nohám?
0: Vypadají hodně silné.
1: Mazlila by ses s takovýma nohama?
0: Ano, dají se hladit. Necháš se rád hladit?
1: Jo, fajn. Dává palec nahoru. Rád se nechá hladit. A co uprostřed, ten penis?
0: No tak ten vypadá dobře.
1: No a za penisem máme koule. Jaký vztah máš ke koulím?
0: Jsou dobré do ruky. Na hraní.
1: Rozhodně. Ano, ano, ano. Čili ty ti nejsou cizí.
0: Většina věcí mi není cizí.
1: Dobrá. Půjdem zase k fialové?
0: Ano.
1: Všimla jsi ho jako jednoho z prvních.
0: Má různá tetování, vážná i veselá.

0: To se mi líbí.
1: Co o něm říká tetování? Má vysokou odolnost k bolesti. Jsou v citlivé oblasti.
0: Mě to baví. Líbí se mi, že umí být spontánní.
1: Podívejme se na chodidla. Co jim říkáš?
0: Má hezkou barvu kůže. Čisté nohy s chlupama.
1: Kolem penisu je úplně vyholený. Líbí se ti bez chlupů?
0: Jak se to říká, všechno od vozu po kozu, nejsem vyhraněná.
1: Dobře. Se vzhledem jsi spokojená?
0: Moc.
1: No tak pojďme dál. Jsme u červeného. Čeho si první všimneš?
0: Kůže vypadá hladká, jako ohoblovaná.
1: Hladká a jemná, na pohlazení. Palec nahoru zahlazení. V tomhle díle je všechno ohlazení. No a teď pověz. Tam uprostřed?
0: No tak tam vypadá hodně dobře.
1: Docela velký.
0: To vyšlo?
1: Nikdy nevíš, jak je ve skutečnosti velký.
0: Ne, někomu vyrostl a někdo to s ním prostě umí.
1: Ano, teprve se ukáže. Jak podstatná je pro tebe velikost?
0: Může mít velký penis, ale když to s ním neumí, a může mít malého a poskytnout rozkoš jiným způsobem.
1: No, zcela správně. Velikost nemusí nutně přispět k potěšení. Průměrný stopořený penis je téměř o třetinu delší než hloubka průměrné vaginy. Velký penis se někomu může zdát příliš velký. Několik dobrých rad, zejména pro vás s velkým. Vyhraďte si více času na předehru. Když je žena správně vzrušená, může se délka pochvy až zdvojnásobit, čímž získá více prostoru na delšího. Můžeme jít dál. Čeho si nejdřív všimneš?
0: Vytetovaná ještěrka.
1: Ano.
0: Asi dost sportuje, protože má odřená kolena. Podívej.
1: No ano. A intimní části?
0: Jsou pevné. Dojem je dobrý, tak se to říká, nebo ne?
1: Když tu stojíš a díváš se na těla, na tváři máš roztomilý úsměv, to se mi líbí. Tak co, viděla jsi, co potřebuješ?
0: Viděla.
1: Co vidíš jako první?
0: Má velká chodidla.
1: Velká chodidla?
0: Ano. Silná kolena, velké ruce a velké koule. Visí mu dál od těla, než co jsem viděla předtím, ale mně to přijde docela legrační.
1: Jo, palce nahoru.
0: Jo.
1: Bude se s nimi s nás hrát?
0: Ano, budou takové pohyblivější.
1: Viděli jsme všechna těla, ale mají i záda.
0: Ano, mají.
1: Ano, mají. Co říkáš na zadečky?
0: Šťavnaté prdelky mě baví.
1: Podíváme se po šťavnatém zadku. Kluci, chlapi, můžete se otočit o 180 stupňů.
0: Oh, tohohle tak pohladit.
1: To není špatné.
0: Vůbec.
1: Kdybys měla vybrat vítěze?
0: Žlutý. Má hezky široké boky. To je moc hezké.
1: Fajn. Tak se spodívala na zadky. Můžete se otočit zpátky, pánové. Protože, Eriko, pobavili jsme se a teď přijde to těžké. Večer jdeš na rande. A chceme ho co nejlepší. Jeden badatel zjistil, že zadané ženy spí lépe než osamělé. Nevím, jestli je to pravda, ale dalo by se na to zacílit. Pokud budeš mít dnes dobré rande, třeba se dobře vyspíš. Eriko, je to tak, že do dalšího kola mohou pouze čtyři. Tak to tady chodí. A teď ty musíš říct, koho si vybereš.
0: Já nevím, to bude těžké.
1: No, co je? Najednou máš jiný výraz.
0: Jo, nechci nikoho poslat pryč, není to hezké.
1: Všichni tu vědí, jak se hraje.
0: Já vím, já jsem tady sama byla.
1: To je pravda, já zapomněla. Eriko, které barvy budeš brát dál?

0: Bílo.
1: Modrou.
0: Lila.
1: Fialovou.
0: Grand.
1: Zelenou a...
2: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
5: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
4: Na tisíce produktů.
5: A máma se vždycky ráda odváže.
4: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
6: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
4: Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
9: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
10: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
12: Ty máš vždycky něco v rukávu.
13: Mám M-Bank.
11: M-Bank. Velká malá vítězství.
14: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
15: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
16: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
17: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a Vesna. Jedna určitě nestačí.
18: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
19: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
11: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
12: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
5: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
9: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
5: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
6: Když nesvítí, tak mají virtuální

0: baterii. Jasně.
1: Co je to virtuální baterie?
2: Virtuální baterie.
3: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
4: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
7: Jedinečná nabídka v drogerii Teta. Připravte se na letní dovolenou s vybranými produkty na opalování oblíbených značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb se slevou minimálně 40%. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Konečně léto. Slunko udí.
10: Příroda prudí.
11: A vrátili se mraži!
12: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
9: Už bylo na čase.
12: Mrož dělá léto.
13: 18.
14: Vítej u nás v Naked Attraction.
15: Někdo říká, že je láska slepá.
16: Tam něco vidím.
17: Pěknou dlouhou předkošku.
16: Masakr.
15: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
14: Wow, pěkně.
15: Naked Attraction Česko a Slovensko.
18: Tenhle pohled miluji.
15: Každou neděli ve 22 hodin.
13: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my.
19: E-kondomy.
13: E-kondomy.cz.

0: Bló.
1: Modrou.
0: Lila.
1: Fialovou.
0: Grand.
1: Zelenou a červenou. Takže žlutý na rande nejde.
2: Ne, promiň.
1: Čili uvidíš celého muže stojícího v boxu. Jsi připravená?
2: Jo.
1: Otevřete prosím žlutý box. Můžeš jít k nám? Tady 22-letý Svein Markus pracuje jako průmyslový montér. Co si myslíš, když vidíš Sveina Markuse?
2: Je moc roztomilý.
1: Ano, milý kluk.
2: A zajímá mě, co jsi to vytetoval na ruku?
3: Mikrofon.
2: Zajímá tě hudba?
3: No jo, hodně. Od 7 hraju na bicí, mám rád starou muziku. Pink Floydy, Beatles a tak podobně.
2: Taky mám ráda klasiku.
1: Myslím, že vy byste si rozuměli. Ale bohužel nestane se. No tak děkuji za účast.
3: Taky děkuji.
2: Díky.
3: Ani jsem nevěděl, o co mi jde, ale byla legrace to zkusit. Chtěl jsem se zúčastnit, protože je důležité, aby všichni viděli všelijaká těla a tvary. No i pivní pupky. Je hezké slyšet, že se jí líbil můj zadek. To mě vážně potěšilo. Komplimenty jsou vždy hezké.
1: Eriko, a my pokračujeme s nahotou. Jaký máš pocit?
2: Bylo to milé.
1: Lituješ, že jsi ho nevybrala?
2: Uvidíme.
1: Uvidíš,
2: jo.
1: Postupujem do dalšího kola. Teď se zaměříme na vršek těla. A ty mi řekni, co myslíš, že to bude?
2: No jak k sobě asi pasuje spodek a vršek těla?
1: Jasně. Jestli jdou k sobě? No někdy to nevypadá jako, že je to jedno tělo. Takže pokročíme dál?
2: Ano.
1: Vy v boxech stůjte rovně. Boxy se otevřou o další kus. Jdeme na to.

0: A tenkru?
1: Co tomu říkáš?
2: Já nevím. Trochu nemám slov.
1: V dobrém.
2: Ano, já prostě nevím, co říct. Když jsem nervózní, jsem buď úplně sticha, nebo pořád mluvím.
1: Dobře. Kde chceš začít?
2: Fialový.
1: Tady. Proč chceš začít tady?
2: Má skoro jako overall. Má tetování všude, krom krku a rukou. To o něčem svědčí.
1: Jo, co říká?
2: Má rád tetování, ale tak je chce schovat.
1: A zbytek těla? No, uslyšíme, co myslíš.
2: Má silné tělo a hezké ruce, silný zadek a hezké bradavky.
1: Malé a kompaktní.
2: Ano, nemůžu se stěžovat.
1: A v jedné bradavce má piercing.
2: Já mám 2 piercingy v intimních partiích.
1: Opravdu?
2: Ano.
1: A proč jsi to neřekla?
2: Je to překvapení.
1: Hezké. Takže pro tebe piercing není špatný.
2: Vůbec ne.
1: Na rande s tímhle bys měla o čem mluvit. Popojedem k zelenému?
2: Ano. Má dost hezké bradavky.
1: Malé a kompaktní.
2: A chlupatý hrudník.
1: Hezké náhraní.
2: Ano.
1: Okomentujeme držení těla.
2: Myslím, že stojí jako voják. Nebo má celkově dobré držení těla. Moc hezké tělo. Líbí se mi, co vidím.
1: Pojďme k červenému.
2: Vypadá vysoký.
1: To rozhodně. O pupících jsme toho zatím tolik nenamluvili. Jaký máš vztah k pupíkům?
2: Dá se s nimi hrát, strkat tam prst. Je to moc hezký pupík.
1: No, tenhle pupík je hezký, ano. No, jsi s ním spokojená. A má takové večko směrem k penisu. Co ty na to?
2: Moc mu sluší.
1: Sluší mu. Tak pojďme k poslednímu muži. Co vidíš tady?
2: Vypadá hodně silný.
1: A je hodně vysoký. Dneska je tu asi nejvyšší.
2: Já tak velká nejsem, to určitě ne.
1: Co bys řekla na vysokého kluka?
2: Vždycky na mě bude koukat z ptačí perspektivy, což je nejlepší.
1: Takže to není tak zlé. Co řekneme na ty bradavky? Mají hezkou barvu.
2: Bude se s nimi hezky hrát.
1: Palec nahoru. Bradavky u mužů nemají žádnou funkci, alespoň jsem o tom neslyšela. Tak jako jediná funkce klitorisu je rozkoš.
2: A bradavky jsou taky pro potěšení, pokud nehodlají kojit.
1: Někdo třeba může. Modrý, víš, jestli umíš vyrábět mléko? No, může? Ne, ne.
2: Tak to jsem ráda.
1: Viděla jsi u modrého, co spotřebovala?
2: Ano.
1: Prošli jsme už 2 kola. Krok za krokem jdeme výš a zanedlouho je uvidíme celé. Ale nejdřív jich musí být o jednoho méně. Zase děláš smutný obličej. Tak jaké bude tentokrát rozhodování?
2: O nic lehčí, ne, jsou pěkní na pohled, co na to říct?
1: No ano, ze 4 budou 3. Které 3 bereš dál?
2: Zeleného, modrého a fialového.
1: Takže červený na rande nejde. Ale také ho uvidíš celého. No, nerozbreč se, Eriko.
2: Ten předtím byl tak hezký. Sedím se, že tenhle je taky.
1: Jo. Vím, kdo to je a je stejně hezký jako ten předtím. Uvidíš celého kluka v červeném boxu. Zvedněte ho až nahoru, prosím.
2: Ahoj.
1: Červený, můžeš jít k nám. Eriko, to je 19-letý asistent produkce Arsen. Jednou ses zranil na jistém místě.
3: No ano, jako malý jsem si hrál s odrážedlem. Sedátko u toho autíčka se zvedlo a dostalo se mi to pod penis, takže tam mám z druhé strany jizvu, která vypadá jako Jupiterův prstenec. Takže tak.
1: Říkáš té jizvě Jupiter?
3: No jo, jako ta planeta. Ta má přesně takovou oranžovou oblast.
2: Zatím nejlepší historka, co jsem slyšela.
1: Jsi zklamaná z vlastního rozhodnutí? Jaký je to pocit?
2: Není to legrace. Zase je...

0: Po této zkušenosti se cítím nahý ještě lépe. Je to něco, co bych každému doporučil vyzkoušet.
1: Blížíme se k vršku boxu. Jak ta zbylá těla odpovídají tvým preferencím? Pověz nám.
2: Řeklo by se, co nejlíp pasuje k masovým kuličkám? Špagety.
1: To se mi líbí. Uvidíme nejhornější část. A to obličej. Budeš mít první dojmy z jejich tváře. A taky oni tě poprvé uvidí. Jaký máš pocit?
2: Jsem strašlivě nervózní.
1: No, je to tak, jak to je. Uvolni se. Zvedněte boxy až nahoru.

0: Ja, du ble fnisete.
1: Otologer ikke seg.
2: Få høre dine første tanker.
1: Jeg kan ikke bruke døgnet.
2: Han ser smart ut.
3: No ten modrý vypadá chytře, ne, že by mi předtím přišel hloupý, jen teď vypadá tak nějak chytřej.
1: Když se podíváme na celého člověka, hned vypadá jinak. A co fialový?
3: Hezké vlasy, trochu rozcuchané, je s čím si hrát.
1: A když se podíváme na zeleného?
3: Moc hezký úsměv. A líbí se mi, že má vousy.
1: Ano. Než se zase rozhodneš, položíš jim otázky. Můžeš trochu šťourat, ale ne moc. Tak třeba na jaké téma se zeptáš?
3: No, já chci, aby museli trošku přemýšlet.
1: Musí přemýšlet. Začneme zeleným. Na co se chceš zeptat?
3: Co nejspontánnějšího si udělal?
4: Že jsem šel sem a pak cesta na Nový Zéland.
1: A cesta na Nový Zéland?
4: Cestoval jsem po něm 2 měsíce.
3: Tak to je zábava.
1: Zvládla bys to?
3: Nikdy jsem tam nebyla, ale ráda bych.
4: Stojí to za to?
3: Taky si myslím.
1: Na co se chceš zeptat fialového?
3: Proč myslíš, že jsi sám?
4: Nenašel jsem tu pravou.
3: A to by mě zajímalo, jaká je ta pravá?
4: Vlastně ani nevím.
1: Líbí se mi ta upřímnost, protože jeden neví, dokud mu to s někým prostě nevyjde. A modrý, na co se chceš zeptat modrého?
3: Máš nějaké zájmy a jaké? Pověz.
4: Rád kreslím.
3: Dobře.
1: Asi se chceš zeptat navíc, ale budeš muset počkat na rande. Jak moc chytřejší jsi z těch otázek?
3: Odpovědi hodně říkají o nich jako o lidech.
1: Tak bys z té moudrosti měla moudřeji rozhodnout. I když je asi několik dobrých možností. A tím je to těžší. 2 barvy do dalšího kola. No, musíš se zase rozhodnout. Které 2 vybereš?
3: Nerada někoho posílám domů. Chci... Modrého.
1: Modrý pokračuje.
3: A zeleného.
1: A zelený. Takže fialový na rande nejde.
3: Ne.
1: Fialový, můžeš k nám? Tohle je Sindre. 29letý asistent v obchodě. Na té ruce máš Bergen?
4: Je to tak.
1: Celé město.
4: Tady je Stadsrat, Lehmkuhl, Revaltider a pár dalších budov.
1: Teď vypadáš trochu smutná, že Sindre nezůstal déle.
3: Jsou tu tak milí lidé.
1: Ano. Děkuji za účast. Prosím, tady je náš východ z festivalu na Hoty.
3: Jo.
4: Myslel jsem, že prohraju v prvním kole. Bylo hezké slyšet komplimenty na to tetování. Chci ukázat, že jsme normální, i když máme tetování. Nemají je jen kriminálníci, jak si někdo zřejmě myslí. Kdyby měl někdo zájem, kontaktujte mě a uvidíme, jestli se chytím.
1: Blížíme se k vrcholu pořadu. Ty už jsi v něm kdysi byla, ale tehdy to bylo jiné. Uvažovala jsi, až budeš stát tady uprostřed a svlékneš se?
3: Říkala jsem si, nepřemýšlej a udělej to.
1: Souhlas.
3: Protože když začnu přemýšlet...
1: Netrap se myšlením.
3: Dobře.
1: Nebudem už tím trávit další čas. Těším se, až se vrátíš s tím, že na tebe čekají...

0: Dva úžasní kluci. Brzo na viděnou. Z pěti neznámých mužských těl zbývají 23-leté Erice, po sérii rozhodnutí už jen dvě. Potenciálními partnery pro mazlení jsou 29-letý dřevař Geir a 30-letý vedoucí skladu Frode. Ze dvou zůstane jeden. Eriku čeká další těžká volba.
1: Frode
0: a Geire, zůstali jste jen dva. Jaký dojem máte z Eriky?
2: Vypadá moc milá. Ví jistě, co chce.
0: Fajn. Jaké je stát tu a nechat si hodnotit tělo?
2: Je vcelku zábava slyšet, co si o mě druzí myslí. To nebývá časté.
0: Jaký máš teď pocit?
2: Cítím se nahý trochu lépe.
0: Ale teď uvidíte nahou ji. Eriko, můžeš sem přijít?
3: Čáre, Erika?
0: No, pojď.
3: Da kan du komme inn.

0: Ahoj. Jak ti je?
1: Jsem strašně nervózní.
0: Nervózní. A proč?
1: Protože se musím tolik rozhodovat.
0: Pánové, Erika je úplně nahá. Čeho si všimnete nejdřív, Geire?
2: Tetování.
0: Ano.
2: Jsou hezky souměrná a vyvážená. Je to vzrušující.
0: Myslím, že hezká je ta část s kytkami. Vypadá to jako šperk.
1: Děkuju.
0: Frode, čeho si všimneš ty?
2: Také tetování, je moc hezké.
0: Máš také dost velká prsa, což se lidem líbí. Jste vy dva horňáci?
2: Tak trochu.
0: Trochu? Eriko, hodně jsme mluvili o klucích. Teď trochu o tobě. A blíží se konečné rozhodnutí. Nejdříve se o těchto pánech dozvíš víc. Zde máme Frodeho. Je mu 30 a pracuje jako správce skladu. Frode má jednu věc, která se mi líbí, a to, že nemůže žít bez čokolády Kinder Bueno. No, je to dobrá čokoláda. Ale řekni, vážně by si bez ní nemohl žít?
2: Ne, vážně, asi nemohl. Musel bych se vloupat do výrobny Buena a skočit do kádě s krémem.
0: Dát si nebo zemřít? Kde asi ta továrna je?
2: To jsem bohužel ještě nezjistil.
0: V Itálii?
1: Vždycky jsem chtěla do Itálie, tak mu třeba pomůžu.
0: Třeba byste jeli spolu. Vedle Froda je Geir. Je mu 29 a pracuje jako arborista. Můžeš vysvětlit, co to je?
2: Jistě, arborista prořezává stromy. Mám za úkol zjistit, zda je strom zdravý nebo nemocný. Poté odstraňuji odumřelé kusy stromů. Nebo je ostříhám, aby byly pořád pěkné. Prostě se starám o stromy.
0: Jo. Teď je čas se rozhodnout. Jsem opravdu zvědavá, s kým půjdeš na rande.
1: No, to já taky.
0: Bude to milovník Buena, velký silný Frode, nebo Geir, který léčí stromy? A je taky dost silný? Tak koho bereš na rande? Musíš nám to říct.

0: erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
9: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
11: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
12: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
13: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
12: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
14: Třeba právě teď.
15: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
16: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
17: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Zlevněte si v Tetě akční ceny díky kuponům. Získejte dodatečnou slevu 40% na všechny Nivea, antiperspiranty, deodoranty a sprchové gely. Nebo ušetřete dalších 100 korun na produktech Ariel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
19: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
20: A vrátil se mrožek.
0: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
19: Už bylo na čase.
0: Mrož dělá léto.
21: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
22: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
23: A dělají to taky ostatní?
22: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
24: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
25: Přinesla jsem oplatky. No, jsou 2 a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
26: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
27: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
28: 18. 42-letý pisař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
29: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš aj větší. Ale je to pohoda.
28: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
30: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
31: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
32: Tak koho bereš na rande? Musíš nám to říct.
33: Beru... To je tak těžké. Ach jo,
32: no je to opravdu těžké. 2 hezcí kluci.
33: Já vím. Takže Froda.
32: Froda. Takže ty na rande nejdeš s Geirem. Ale bylo milé tě poznat, děkuji za účast.
34: Naviděnou.
33: Měj se.
34: Připadal jsem si trochu jako zvířátko hodnocené na hospodářské výstavě, ale jinak je to velmi příjemný pocit. Dostalo mě, když řekla, že mám pěkný penis. Vlastně dokonalý. Díky za to, Eriko. Myslím, že Froda čeká skvělý večer. Věřím a doufám, že si budou rozumět.
32: Dneska máš rande. Jaký je to pocit? Porazit všechny ostatní. Určitě ti vzrostlo sebevědomí.
34: To ano.
32: Proč jsi nakonec vybrala Froda?
33: Protože je roztomilý a vypadá příjemný.
32: Souhlas. Jaké asi bude rande s ní?
34: Hezké, vypadá mile.
32: O čem budete mluvit?
34: To záleží na ní.
32: Jo, mluvit bude ona. Děkuji za účast. Těším se, až uslyším o rande. Teď se jen uvolněte a užijte si večer. A já vám přeju hodně štěstí a díky.
34: Díky. Těším se na rande s Erikou. Moc jsem zatím nerandil, takže je fajn, že to bude s někým společenským.
33: Jsem nervózní. Jestli mám udržovat konverzaci, jak říkal, to bude na ní. Říkám si dobře, ale doufám, že to bude plynout přirozeně a že si budeme rozumět. No, těším se, až ho poznám. Uvidíme, jak to půjde.

0: Ahoj.
1: Ahoj. Jak je?
0: Dobře, máš se?
1: Díky, skvěle.
0: To je dobře. Od pohledu se mi líbil má styl.
1: Myslím, že mám štěstí.
0: To je dobře.
1: Tak, na zdraví.
0: Jo. Co tomu říkají rodiče a bratr, že jsi šel do tohohle pořadu?
1: Bráchovi to přijde super, rodičům jsem to neřekl. Jaké to bylo poprvé, když jsi byla v boxu?
0: Nebyla jsem tak nervózní jako teď. Je vlastně horší být ta, co si musí vybrat.
1: Konverzace probíhá snadno. Zdá se, že si rozumíme.
0: Nezajiskřilo to, ale většinou to nejiskří. Musíme si na sebe zvyknout. Mám v pokoji červené víno, kdyby ses chtěl se mnou napít.
1: Jo.
0: Jdeme?
1: To by bylo fajn.
2: Druhý den.
0: Ahoj.
1: Hezký den.
3: Uslyšíme, jak šlo rande.
0: Dobře, bylo to hezké.
1: Degustovali jsme vínko.
0: Připravila jsem se.
1: Nakonec jsme ochutnali celou lahvinku.
0: Vypilo se snadno.
3: A kde jste degustovali?
0: V mém pokoji v hotelu. A pak byly panáky Galliana.
3: Už jsi někdy měl Galliano?
1: Předtím ne, ale dal jsem se přesvědčit poměrně snadno. Takže dobré.
3: Jak bys popsal, kdo je Erika?
1: Je velmi milá. Vypadá velmi ohleduplně. Je to moc hodná osoba.
3: Co myslíš ty, Eriko?
0: Zapůsobil na mě. Rozmluvil se a začal se svěřovat. Říkala jsem si, co je to za chlapa? Vůbec jsem to nečekala. Bylo to překvapivé.
3: Slyšíš to rád, Frode?
1: Ano, je to hezké.
3: Líbali jste se?
0: Dali jsme si pusu.
3: Dali si pusu. A došlo na sex?
1: Došlo.
3: Jsi čím dal roztomilejší. Sedíte si stále blíž a blíž. Je možné, že se z vás stane pár?
0: No, musí se to zkusit.
3: Co myslí Frode?
1: Musí se to zkusit.
3: Děkuji za účast. Doufám, že se zas uvidíme a že vy se vidíte.
1: Děkuji za rande.
3: Další informace o našem pořadu najdete na našich webových stránkách.
4: Pro stanici O vyrobila GoTV ve studiích Bear.

0: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
1: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.

Yo. Shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boj stresný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co ti trefil, já ti ukážu toho, kdo po tobě hodil. Všichni se tu známe, někdo se tu narodil.

0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
5: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
4: Na tisíce produktů.
5: A máma se vždycky ráda odváže.
4: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
6: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
4: Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
9: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
10: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
11: Maximální úspora v drogerii Teta. Zubní pasta Lakalut Active za skvělých 59,90. Nebo objevte slevu 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
12: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata šery za 39,90 a máslo v Bila klubu za 24,90. Bila.
14: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
15: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
16: A dělají to taky ostatní?
17: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
19: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
20: Přinesla jsem oplatky. No, jsou 2 a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
21: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
22: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
23: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
24: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
23: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
25: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
23: Jasně.
26: Co je to virtuální baterie?
27: Virtuální baterie.
28: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
29: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
0: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Jo, tady je vaše zásilka.
2: Chlape, jste všude?
1: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
2: Super.

Uložte se SanDiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datart. Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Wow.
2: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
1: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
0: Na tisíce produktů.
1: A máma se vždycky ráda odváže.
0: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
2: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
0: Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
4: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
5: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám, M-Bank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
11: Pošlete vysoké ceny k ledu se slevou 20% na beznámrazovou lednici LG.
12: Hned tam jedu.
11: Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky.

0: prostředky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: OK, všichni jdeme na to.
2: Pojďme mluvit o vlasech.
3: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
2: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
3: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
6: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
7: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
9: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
8: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
10: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
8: Jasně.
11: Co je to virtuální baterie?
12: Virtuální baterie.
13: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
14: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
15: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon.
16: Feel bonbon.
17: Ricola. Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
18: Dvouletý pisař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
19: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš ho aj větší. Ale je to pohoda.
18: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.

0: postaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
2: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
1: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
1: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
1: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
12: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
13: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
14: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
15: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
16: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bombo? Bombo?
17: Feel bonbon.
18: Ricola. Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
19: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
20: Taky že budou. Už se na tom pracuje.
19: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
21: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
19: Jasně.
22: Co je to virtuální baterie?
23: Virtuální baterie ukládá...
24: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
25: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
26: Ahoj, já jsem Rixo.
0: Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Jo, tady je vaše zásilka.
2: Chlape, jsi všude.
1: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
2: Super, tak hezký den.
3: Vám taky.
4: Richard, vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datart.
17: OK, všichni, jdeme na to.
26: Pojďme mluvit o vlasech.
27: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
26: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
27: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.

0: Tak co je s tím grillem?
1: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
1: A fakt, že jo?
3: Kdo to byl?
4: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
5: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
6: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
7: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
12: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
13: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
14: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon!
15: Feel bonbon.
16: Ricola.
17: Jedinečná nabídka v drogerii Teta. Připravte se na letní dovolenou s vybranými produkty na opalování oblíbených značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb se slevou minimálně 40%. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
18: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
20: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
19: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
21: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
19: Jasně.
22: Co je to virtuální baterie?
23: Virtuální baterie.
24: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
25: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
26: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
27: Jdeme na to!
26: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nelaď se na pozitivní vlnu.
0: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
2: OK, všichni jdeme na to.
3: Pojďme mluvit o vlasech.
15: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
3: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
15: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Pěkný kolo, to bych brala.
1: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
2: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
0: A fakt, že jo?
1: A ty jsi?
2: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
3: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
4: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
6: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
7: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
8: OK, všichni, jdeme na to.
9: Pojďme mluvit o vlasech.
10: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
9: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
10: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
11: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
12: Bla bla bla bla bla bla bla bla. Bonbon? Bonbon?
13: Feel bonbon.
14: Ricola. Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
15: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
17: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
18: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
19: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
20: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
21: Zlevněte si v Tetě akční ceny díky kuponům. Získejte dodatečnou slevu 40% na všechny Nivea, antiperspiranty, deodoranty a sprchové gely. Nebo ušetřete dalších 100 korun na produktech Ariel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
22: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. ovocný.
0: Chuť, kterou chceš sdílet.
22: Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
1: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
13: Jdeme na to!
1: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
23: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
24: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
23: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
25: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
23: Jasně.
26: Co je to virtuální baterie?
27: Virtuální baterie ukládá...
28: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.

Those biblical facts, I am beyond repair.

0: Tak co je s tím grillem?
1: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
1: A fakt, že jo?
0: Kdo to byl?
3: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
7: OK, všichni, jdeme na to.
8: Pojďme mluvit o vlasech.
9: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
8: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
9: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
10: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
11: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
12: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon!
13: Feel bonbon.
14: Ricola. Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
15: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
16: Jdeme na to!
15: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
17: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
19: Maximální úspora v drogerii Teta. Zubní pasta Lakalup Active za skvělých 59,90. Nebo objevte slevu 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
20: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
21: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
22: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
23: Taky že budou. Už se na tom pracuje.
2: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
13: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
2: Jasně.
16: Co je to virtuální baterie?
23: Virtuální baterie.
24: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
25: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
26: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
27: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
28: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný.